Stor hroznému dešti kulek, fajerwerker, Francia burek, s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco

Stor hroznému dešti kulek, fajerwerk, Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pánvičku půco.

Stor hroznému dešti kulek, fajerwerk, Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pánvičku půco.

Stor hroznému dešti kulek, fajerwerker, Francia burek, s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco